na půd jsme odpravili. Tam, kde metr se vlieče, jde pěcka još tyší. Tam, kde mě srdce štěkne, mehký vajn už